Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Duša moja chváľ, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chváľ. Duša moja chváľ, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých.

On je hoden všetkých chvál, duša moja chvál ho. Duša moja chvál, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvál ho.

spievaj. Tak spievaj, on je hodem všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hodem všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hodem všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spievaj. On je hodem všetkých chvál.

se vrací, tak u srdce mě sevře ten zvláštní pocit. Čas prý rány hojí, ale někdy mu to trvá a já musím prosit. Bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím, že mnohé sám jsem si zvolil. Když vzpomínky se vrací, ty černé jako havran,

hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku,

láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nenadýmá, nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhává.

Bere se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěn. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Neboť velikou noc má vroucí modlitba spravedlivé.